0: Music Radio.
1: Corina, Corina. Whoa, yeah, yeah.

0: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
3: Se Zuzanou Maxa.
0: Single Story.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouch.
4: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
0: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad

Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Twisted Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

0: Lukášem Kolíbalem o kultuře, muzice, souvislostech a dění kolem nás. Příjemný poslech. Polední menu.
1: Jo, zkouška mikrofonu. Skvělý, Martina střídá, Lukáš. Přejeme vám teď už krásné odpoledne na vlnách Color Music a Rádia Live and Direct. A Martin mi krásně nahrál Kabaka Pyramid a Jamir Morgan a potom taky Zoom T. To mi udělal velkou radost. Tak rovnou navazujeme na Jamajce. Tohle to je Diany a jeho velký debutový album, co vyšlo teď v srpnu.

0: idea. Jo, pojďme dneska začíná na Jamajce. Tohle to byl Masika z jeho novýho velkýho alba, kde takhle hned v úvodu mu hostuje Damien Marley a.k.a. Gongzilla, kde zpívají v refrénu aspoň jeden žalm denně, si připomeň, ať tady v tom Babylonu úplně ztrácíme hlavu. Takový song tou atmoškou jsem si říkal, to bych měl zahrát za 5 minut 12. Nicméně zahráli jsme to chvilku po 12. Polední menu na Color Music Radio v premiéře v pátek 11. září. Velký datum. Je úplně pozitivně zaznamenaný z mnoha důvodů. A zdaleka nejde jenom o dvojčata v Americe. Tak. Pošlu vám ale pozitivní kontemplaci. Právě takhle se jmenuje tenhle ten song, který dal dohromady Blackout JA, který vydal velmi zajímavý akustický album. A do tohle songu se pozval jamajského Luciana, takže britsko-jamajská kombinace a pozitivní kontemplace. Posláte Color Music Radio, polední meny.
1: Rasta with the yeah and a Zion, we are going to want it. You them be dead, so we no wonder, you know.
2: Show the youth them the way, and tell the youth them where we go.
1: Luciana,

Blackout JA in Acoustic. Tak se jmenuje to album, z kterého se hrajeme hned úvodní píseň, který hostuje majský Luciano, ten zpíval ty refrény. No a Blackout má hlas jako Buju Banto, ne? Tak si dáme Buju in a real style. Posloucháte Color Music Radio a tohle není Jam Music Reggae Session, jako vždycky v úterý nebo v neděli večer, tohle to je polední menu. Posílám karibský vibes na víkend. Zatím to vypadá, že je pod mrakem, tak posíláme Sunshine, aspoň takhle skrze éter a hlavně Conscious Music.

Tak, dvakrát Bužu Banton na Color Music Radio, nejprve z jeho legendární desky Till Shiloh a potom spolupráce s Beresem Homondem. Dnešní polední menu, hele, jak mě načal Martin, tak prostě v rytmech reggae a dancehallu, prostě karibská muzika. Toto je jedna z letošních velmi zajímavých novinek, kterou ale produkovali v Německu, kousek od Kolína nad Rýnem, City Walk Discotheque, ale dva jamajský zpěváci, Agent Sasko a Christopher Martin. Myslím, že v denním vysílání v českém FM premiérou je právě teď a tady.

0: A Agent Sasko a Christopher Martin Easy, tak vám přeju, ať i ten dnešní den je pro vás easy, ať to všechno jde dobře od ruky. Nechte si ničím a nikým zkazit náladu. Tento skutečný štěstí začíná zevnitř, že jo, to bez ohledu na to, co se děje okolo nás. Hlavně si nezapínejte zprávy.
1: Anthony Hamilton.
0: Tohle je další novinka letošního roku. Shaggy vydal novou desku Lottery. A hostujeme tam mimo jiné Anthony Hamilton a ten jejich společný song se jmenuje I'm Good. Chcete nějaký negativní informace? Stačí si otevřít... ne, díky. I'm Good.
1: Must be a reason. So they have to surround themselves with good people, good energy.

Wayne Marshall jeho manželka Tessin Chin a taky priest Ryan Mark ve velkém hitu Jamajky Glory to God. To bylo speciálně pro ty, kdo posloucháte v nedělní repríze, protože neděle nejenom, že v ideálním případě se nedělá, ale taky čas na bohoslužbu a čas na rodinu. A tohle to je pro všechny rodiny out there. Family First, Chronix z jeho skvělého alba Exile, který vyšlo loni na podzim a můj velký favorit přes ty všechny nádherné desky, které vyšly v průběhu letošního roku, tak je to můj horký favorit na Grammy za reggae album roku a on má tu šanci, že by v únoru z mýho pohledu měl být nominovaný, protože ta deska je naprosto nádherná. Tak právě teď na Color Music Radio. A jestli máte někoho rádi, zavolejte jim. Dejte jim najevo, že je máte rádi. Ne?

Chronix z jeho geniálního druhého alba Exile, který vyšlo v loni, tuším, že někdy v říjnu, a který, jak jsem říkal předtím, nominuji osobně na Grammy. Kde se vždycky počítá od nějakého 1. září do konce srpna, to znamená, že i tahle deska tam padá. Tak tohle to je Chronixova partnerka Kelisa, která vlastně na tu desku navazuje. Ty desky spolu souvisejí, obě dvě točili, si myslím, u nich doma ve studiu. Jamaica Skyline, nahoře v kopcích nad Kingstonem. Ta její album se jmenuje The Good Side of Things, neboli Dobrá stránka věcí. A tenhle song Skyline Rockin'. I takovýhle vibrace posílá Jamaica. Dneska to máme pestrý, než že si můžete ochutnat různý zvuky. Tohle je hodně srdečný pro mě.

Většina médií dnes vzpomíná 25 let od toho, kdy dvojčata v New Yorku šli k zemi. Já bych rád vzpomněl Winstona Huberta McIntoshe, přezdívaného Peter Tosh, právě s tímhletím songem, protože dnes to je 49 let, pardon, 39 let, co ho zastřelili v Kingstonu při ozbrojeném přepadení. A Peter Tosh byl velmi zásadním muzikantem, jehož texty jsou dodnes velmi nadčasový a moc to mainstream nehraje, protože jsou hodně antibabylonský a z mýho pohledu velmi upřímný. On zakládal v 60. letech s Bobem Marleym a Bonnie Wailerem legendární vokální trio The Wailers. Tehdy na začátku byl jediný, kdo uměl hrát na kytaru, by the way. A je také autorem několika hitů, který jsou dnes milně přisuzovaný Marleymu, třeba právě Get Up, Stand Up. Mnohem více v jeho biografii, kterou vám pošlu kterou najdete na jachmusic.net In Memoriam Peter Tosh, dám to na titulní stranu, abyste si mohli počíst. A zároveň navazuju se songem Alpha Blondieho, který se jmenuje Jerusalem, z desky, kterou nahrál společně s The Wailers, s kapelou, s doprovodnou kapelou původně Boba Marleyho i Petra Toshe i Bonnie Wailera. A jakož Jeruzalém a celá ta země teďka aktuálně, to je hodně palčivý téma, tak radši si nechám komentáře, ať bych se nikoho nedotkl. Každopádně bych si moc přál mír pro celý ten kontinent tam a proto posílám pěkně od začátku tady tenhle song od Alpha Blondieho jménem Jeruzalém, aby i tam všude znova byl mír a spolupráce mezi národy.

0: Posloucháte Color Music Radio a buď v neděli krátce po 13. hodině, nebo ve středu ve 20 hodin právě teď startuje album Týdne, čerstvé, zářijové z roku 2026. Během prázdnin jsem vás zasvoboval reprízama, abyste si oživili některý z těch alb, který jsme si představovali v minulých albech Týdne, protože už jich je přes 30, co vám tady takhle postupně servíruju. A v září teda začínáme znova, každý týden jedno album a začínám album, který je zároveň pozvánkou na koncert, pozvánkou na velmi výjimečný koncert, který proběhne už 17. září v pražském Lucerna Music Baru a je to kapela Arrested Development. Kapela, která vznikla v roce 1991 a album vydala, vlastně ne, kapela, která vznikla koncem 80. let a svoje první album vydala 24. března 1992. To album, jejich debutový, se jmenuje 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of Arrested Development, což je prý přesně tak dlouho, jak dlouho jim to trvalo od vzniku kapely k nahrávací smlouvě u labelu Chrysalis Records. 3 roky, 5 měsíců a 2 dny. A to album se stalo super úspěšným debutem. Vyhrálo 2 Grammy za nejlepší hip-hopový album a zároveň získali Grammy pro nejlepšího nového umělce, The New Artist, vlastně první rapová skupina v historii Grammy, která získala tady tohleto ocenění a znamenala milník i vlastně v popularizaci hip-hopu, který tehda byl hodně o gangsta, zlatý řetězy a adorování neúplně pozitivního stylu života. Najednou se zjevili Arrested Development od někať z Tennessee a žili na farmě společně a dělali muziku, která je pozitivní message. Tak to najednou bylo úplný zjevení a velká radost pro fanoušky kvalitní muziky. A ta kapela funguje dodnes a dělá neuvěřitelnou muziku, stále vydává, než je jenom z toho prvního alba. Je to celá parta, je to celá komunita kolem Toda Thomase, který si říká Speech, který je tím hlavním rapperem, a taky DJ, který mu se říká One Love. A někdo tomu říká folk hip-hop, někdo tomu říká alternativní hip-hop. Pro mě je to velmi srdcová záležitost, tak srdečně zvu k poslechu Arrested Development a jejich debutového alba a pozvánka 17. září v pražském Lucerna Music Baru. Nenechte si ujít. Příjemný poslech, album Týdne.
1: Ladies and gentlemen, there are seven acknowledged wonders of the world. You are about to witness the eighth.
2: Space 8 Man's Final Frontier. Man's Final Frontier is the soul. Guided by someone more powerful than any human being. Someone felt, but never seen. You would be surprised.

Yo, man, hit me with one of those funky bass lines.

0: Vestige Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. 2 Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Vestige Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
4: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
5: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
6: Ja.
5: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
7: Non-stop music.
8: Color Music Radio.

0: dovládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang.
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

příjemný čas na vlnách Rádia Color. Je tady Sex Appeal, pravidelný pořad, který věnovám vždy saxofonové muzice a v tento čas vás všechny srdečně zdraví Vláďa Drtina. I dnes se projdeme na vlnách saxofonové muziky v oblasti soulu, funky music, smooth jazzu a latiny. No a na úvod to už se hlásí o slovo skvělá americká saxofonistka Jessie J, která spolupracovala například s kapelou Temptation, nechyběl Michael Bublé a po jejím boku také nahrával Michael Bolton či Seal. To je skvělá Jessie J. Tak tedy příjemný poslech, je tady Sex Appeal.

Saxofonistka Jessie J z jeho nové alba Terra Nova. No a teď už je tady velmi známý solový zpěvák Johnny Mathis, slaví 89. narozeniny a my si nabídneme jednu skladbu Where in This Love Together, na které ho doprovodí Mr. Dave Goss.

kvalitní brazilské rytmy se zpívačkou a jazzovou pianistkou Elian Elias São Paulo Aquarada do Brazil. No a vy posloucháte samozřejmě Smooth Jazz, posloucháte Sax Appeal s Vládou Drtinou a teď už je tady jeden non-stop. Tentokrát od Gianna Wansini. Příjemný čas, tady je Radio Color.

Tak to byla americká klasika na kloru kapela Chicago z jeho pátého alba Just You and Me. No a teď už si dáme opět příjemný smooth jazz. O to se postará tenor saxofonista Evgen Groove. Rewind on the Radio Color.

Vokální siesta ze čtvrtici zpěváků The Manhattan Transfer a opět nádech Brazílie. Kapim, Mr. Jevan a fenomenální legendární tenor saxofonista Stan Getz. Jste na Kloru a jste v pořadu Sax Appeal, kde si nabízíme převážně saxofonu muziku. No a jedna velká hvězda saxofonu je opět zde, Mr. Gerald Albright. Just Between Us.

Do hodiny Sex Appeal přispěla i saxofonistka Jasmine Kent z jeho nového alba Dr. Jazz Stepping Out. No a teď už je čas rozloučit, pokud máte rádi saxofonu muziku, můžete ladit vždy v tento čas, a to v neděli v 15 hodin, a nebo můžete vyladit také rádio ve čtvrtek v 18 hodin a v sobotu ve 13. Loučí se Vlaď Drtěná, přeju vám samozřejmě ničím narušený poslech a na závěr jsou tady ještě Inkognito, takže užívejte zbytek dne a Radio Glor je tady stále s vámi. Mějte se sexy.

Vintage Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.

0: Now you know. Podporuje Repre Four Seasons.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotouch.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
1: Fonotouch.
2: No tak to roztouč.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Byly 4 hodiny.
3: Hudba všech barev.
4: Color Music Radio.

0: hodin. Color Music Radio.
1: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zoblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
3: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
5: Tak, jdeme na to.
6: Hip House.

No co je? Aha, DJ Minidrak. To jsem já.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, no a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
1: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rokové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu našeho pravidelného pořadu přeje František Vich. Tak co tady dnes máme za sešlost? První čtvrtina bude patřit nesporně výborné pařížské dvojici Tarmac, jinak bočnímu poněkud akustičtějšímu projektu rockových celebrit Louise Attaque. Po nich si dáme netolik známý a malinko rokově experimentující soubor z Bruselu Vitas Gerulaitis. Třetím jménem dnešní základní čtyřky bude jemně folkroková zpěvačka Axel Renoir a kvarteto zkompletujeme společně s kapelou Totoro. Ačkoliv i ona, podobně jako Axel Renoir, pochází z Bretaně, hraje něco úplně jiného, zjednodušeně instrumentální rock. Jméno skupiny Louise Attaque padlo v našem pořadu už několikrát. Dokonce jsme ji poslouchali hned v úplně prvním díle. A několikrát už zaznělo i jméno jejich frontmana Gaetana Russella. Podobně jako jméno skupiny Tarmac, což byla v letech 2000 až 2004 jakási akustičtější bokovka Louise Attaque. Bylo to v období jejich pauzy a své síly tehdy spojili právě zpěvák a hlavní autor Gaetan Russell a houslista Arnaud Samuel. V porovnání s Louise Attaque je první album Tarmacu z roku 2001, nazvané L'Atelier, i poněkud temnější. Ale dejme si hned první ukázku z téhle desky. Jmenuje se Dis-moi c'est quand.
2: Dis-moi

dvojice Tarmac z jejich prvního alba z roku 2001. I když je pravda, že Russella a Samuela minimálně na nahrávkách vždy doplňují další hudebníci. Z této poněkud temné, ale vynikající desky jsem vybral ještě jednu skladbu. The Frontier Opeth.

Druhé album z roku 2003 s názvem Notre Époque je jen lehonce popovější. V každém případě obě jsou skvělá. K ním bychom měli připočíst ještě jedno živé dvojalbum, natočené těsně před Vánocemi 2003 a vydané v dalším roce. Jinak pokud jde o domovské Luisa Tak, tak ti svým vlastním tempem stále fungují. A od doby Tarmaku natočili dvě novinková alba a podobně Gaetan Russell dokonce tři solovky. Teď ale ještě jednou Tarmak a ukázka z onoho druhého alba. Jmenuje se Volár.

0: Ve francouzských vychytávkách se trochu symbolicky přesuneme z Paříže do Bruselu. Když jsme tady před pár týdny poslouchali dvojici Sage Comme des Sauvages, zmínil jsem, že její ženská polovina Ava Carrère předtím zpívala i v bruselské skupině Vitas Gerulaitis. Ale vůbec jsem nepřipomněl, že v ní působila i druhá polovina tohoto dua. Kytarista a celkem všestranný hudebník Ismael Colombani. Tady měl na starosti třeba i samply. Dalšími členy pak byli bubeník David Costanaro a klávesistka Celia Jankovsky. Všichni se ale podíleli i na velice zajímavých vokálech. No a pokud je vám ten název poněkud povědomý, tak jste na správné stopě, protože skupina si jen lehce poupravila jméno někdejšího slavného argentinského tenisty. Stylově jsou docela těžko zařaditelní. Muzika je to docela experimentální, místy hodně ulítlá, místy má člověk pocit, že je to snad nějaká recese, ale hned vám zkusím něco nabídnout. Z prvního eponymního alba, někdy též označovaného jako Perso Rey z roku 2011, to bude skladba Tu t'énerves pas, nebuď naštvaný.
1: Si vous passez

Po prvním albu z roku 2011, na kterém se podílela i zmiňovaná zpěvačka Ava Carrere, a z něhož jsem vybral asi tu nejkonvenčnější skladbičku, přidal je Vitas Gerulaitis v roce 2015 druhé s názvem Le Tigre. Z něho vám nejprve nabízím Bloqué Papier.

oproti Vitas Gerulaitis je následná spolupráce Avi Carrere a Ismaela Colombaniho v podobě dua Sážkom de Sauvage o poznání méně ulítlá a experimentující a zhruba řečeno posunutá blíže world music. Nicméně i tahle bruselská záležitost je hodně zajímavá. No spíše byla, protože nic aktuálního se neobjevil. Tak aspoň ještě jedna ukázka z druhého alba z roku 2015, nazvaná Classic Indic.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Allianz Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Zpěvačka, kytaristka a skladatelka Axa Renoir je původem ze Josla v Bretani. Je ročník 69 a její občanské jméno je Fabienne Menia. V bretaňském Rennes také studovala na konzervatoři. V roce 1994 má první single s písničkou Lulu a vychází souběžně i první album, nazvané Magnon et Matinée Dansant, na něž si napsala veškerou hudbu i několik textů. Z něho jsem vybral La Cour des Grandes, což byl pro změnu single číslo 2.

První album Axel Renoir, které jinak vyšlo hned u Warneru, bylo velmi úspěšné a důležité bylo i její vítězství v jedné televizní soutěži. Následuje duet s Nikou Sirkisem ze slavných Andošin a dokonce i nominace na cenu Le Victoire de la Musique jako nejlepší nový umělec. Z druhého alba, nazvaného Rose a vydaného v roce 1998, jsem vybral písničku Très Julien sous la Lune, 13. červenec za úplňku.

Axel Renoir z jejího druhého alba v pořadí. V roce 2002 následuje třetí, ale postupně dostává i stále více zakázek na scénickou a filmovou hudbu. A protože se jí na tomto poli velmi daří, myslím, že to je i parketa, která jí živí v posledních letech. Její jméno vidím třeba u docela dlouhého seznamu televizních inscenací. Jeden takový příklad je i hudba k televiznímu ekologickému seriálu Ushaya Nature z roku 2007. Právě z příslušného soundtracku jsem vybral skladbu Evergreen, kde uslyšíme i zpěvačku Emily T.

Kvartet s názvem Totoro pochází z Rén a kdybych se měl pokusit o nějaké jejich zaškatulkování, tak produkují něco mezi post-rockem, progresivním rockem a jazz-rockem. Jejich produkce je až na pár výjimek bez vokálu, ale přesto zajímavá. Po prvním eponymním EP z roku 2010 jim vyšla postupně 3 alba. Vezmeme to po pořadě a z toho prvního, pojmenovaného All Glory to John Baltar, z roku 2011 si dáme část té skoro titulní, tedy John Baltar. Taky jsem si říkal, co by to mohlo být za chlapíka, když mu Totoro věnují všechnu slávu, ale když jsem našel jednoho recenzenta, který vypátral, že by to měl být jen nějaký příslušník amerického vojenského námořnictva a důvod taky nepochopil, tak jsem to pustil z hlavy.

skupina Totoro z jejich prvního alba. Tahle skladba nebyla celá, má jinak skoro 9 minut, ale ono je to s výběrem vůbec malinko složitější, protože hodně skladeb je docela dlouhých, navíc s různými změnami temp i hodně decentními pasážemi, takže do rádia neúplně ideální, ale jinak je to muzika, která myslím stojí za pozornost. V roce 2014 mají Totoro druhé album, Home Alone, a z něho jsem vybral Mod Rock.

Za posledních 5 let se nové skladby neobjevily a teprve letos se začalo něco málo dít. Všiml jsem si, že od září do dubna jsou naplánované koncerty a současně se objevila nová pětice s názvem Do It Later, která je tvořena hned třemi členy Totora. Takže to vypadá, že i ty současné koncerty už jezdí pod novým jménem. Dva snímky nového projektu už jsem objevil a znějí v zásadě jako předchozí kapela, přičemž jsou oba zpívané, a to anglicky. K těm se možná taky někdy dostaneme, teď ale ještě do třetice Totoro z jejich posledního, třetího a možná nejlepšího alba Come to Mexico z roku 2016. Jeden kousek z této desky tady už kdysi zazněl a pro dnešek jsem zkusil vyfiltrovat část skladby Son Pur Son Repos, tedy 100% klid.

Myslím, že časový prostor na jednu písničku ještě máme. Spíš výjimečně se stane, že se i mezi slavnými sportovci objeví dobrý muzikant. A k jednomu takovému příkladu se teď vracím. Yannick Noah byl v 80. letech předním světovým tenistou, ale svým prvním albem v roce 1991 zahájil svoji kariéru i v biznisu hudebním. No a ta trvá dosud. Je mu už 61 a před 2 lety mu vyšlo už celkově asi 12. řadové album. Noah se sice narodil ve francouzském Sedanu. Tatínek byl Kameruňan a maminka francouzská, ale dětství strávil spíš v tom Kamerunu, kde taky začal hrát tenis. Tím je také částečně předurčena i jeho hudební parketa, která se pohybuje především ve hranicích reggae, pop, afro. Přičemž třeba ono poslední album se nese více v lehkém popu. Jeho jediná jednička z francouzské hitparády Aux arbres citoyen z roku 2007 v našem pořadu už před časem zazněla. Tak dnes dáme jiný, trochu starší single Le Lion, Lvice z roku 2002. Ještě moc děkuji za všechny ohlasy z poslední doby a doufám, že jsem nezapomněl odpovědět i na ty některé dotazy. Toť vše, naslyšenou za týden se těší František Vich.

0: každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
1: A Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosa podcastu na webu radiocolor.cz.
0: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
2: V dnešním světě komputerů,
3: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
4: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
3: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
4: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
5: Sponzor pořadu.

Ladíš Color Music Radio a posloucháš Mixdown Offline. Funky, disco, house, hip-hop, soul a další hudební styly v non-stop music mixu, to je hudební týdeník Mixdown. Mixdown najdeš k poslechu i na webu radiocolor.cz v sekci podcast a na facebookových stránkách pořadu. Kvalitní příjem ti od mixážního pultu přeje Aleš Konopka.

se a bude brzy končit. Další uslyšíš opět na Color Music Rádiu příští týden nebo v reprízách dle programového schématu na webu radiocolor.cz a též na Facebooku. Od mixážního pultu ti děkuje za přízeň a loučí se s přáním báječného dne s Color Music Rádiem Aleš Konopka.

0: podporuje Repre Four Seasons.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, you solemnly swear.
3: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80.

Ahoj, moji milí, zdravím vás. Moc vás zdraví Martin Svátek, nazdárek. No tak já jsem tak nějak jako přemýšlel, než teda rozjedeme ACX, protože já jsem se rozhodl, že dneska už nebudeme říkat ACX. Já si myslím, že holiday je pěkný slovo a že můžeme to tak jako propojit s tím country, s

0: Horseback.
1: Tak Kojo chce svýho koně zpět, proto se nedivím, to je jasný. Horseback, parádní věc. Začalo mě to... Sakra, vidíte, nějak mi to tady praská, dobrý. Začalo mě to hodně bavit, tak. Tady i holky dokážou pěkně zabrat. No tak jestli jste ready, tak tohle je Shawnee Q.

Metallica, v Kanadě má úspěch tato věc, Ride It Down. Slušná palba, tohle je Shawnee Kish. Kdo umí taky za to hodně vzít, to je Lauren Elena.

také vůbec to není špatná deska, Stages. If you ain't gonna love me, tak se jmenuje ukázka první z tohohle alba. Tady je ta druhá, ta je samozřejmě známá už přes 50 týdnů žebříčku, takže rozhodně přes rok. Tohle je Lauren Alaina a taky Chase Matthew, taky na tomhle albu. Another

se vrátila takhle vysoko, protože si to hrozně zaslouží. Já jsem ji poznal v roce 2017, kdy nahrála svůj track, nedostal se sice ani do první dvacítky. Já jsem docela čuměl, protože je skvěle zaspívaný. No nikdy to nestačí. Každopádně tohle je skvělá věc, pojďme jenom taková zpátečka. Tady je Lauren Elena a tahle ukázka Doing Fine.

teď tak napadá, že se asi taky zúčastnila nějaký ty pěvecký soutěže. Jak jste možná taky poznali, slyšeli, její hlas byl úplně jiný. No od té doby uběhlo tedy hodně času. Od roku 2017. No a Lauren vydává tedy novou desku, která se jmenuje Stages. A tohle je jeden cover, vidíte, teď se mi to takhle blbě spustilo, tak jsem nechtěl, ale vzpomínáte si tady na ten 90-kovej hit?

On. Miloval jsem tuhle věc a pořád v Holiday Pops dost často, nebo dost často zazněla, teďka nedávno si vzpomínám. No a Lauren Elena se inspirovala touhle věcí. Walking in Memphis, tak se jmenoval tenhle Origoš. No, Lauren toto naspívala jinak. Věc se jmenuje Walking on Broadway. To je to palba. Je to skvělý.

skvělý. No tak jestli tohle nebude mít úspěch, tak už fakt nechápu, ale rozhodně v Holiday Country tohle bude mít úspěch, už to má velký úspěch teď. Tak to byla Lauren Elena, její album Stages. Teď je trošičku zpátky, tady jsou Rascal Flatts, The Flatts Boys, tedy Jordan Davis navíc.

Tak oni Rascal Flatts se teď vrátili s novým albem. Mě to líto, já miluju Rascal Flatts, ale jejich nový album jsem si vlastně ani nekoupil. Nějak mě ty jejich úpravy úplně nezaujaly, oni zase to zkoušeli, protože se to povedlo Post Malonovi, který se spojil se současnýma hvězdama, nahrál album. Udělalo to pak spousta lidí takhle z té starší už scény, nebo z té starší jakoby doby té country muziky. Chtěli se vrátit, třeba Brooks and Dunn to taky udělali. A mně se to od Rascal Flatts moc nelíbilo. Byla tam Kelly Clarkson, byl tam Blake Shelton na tom albu, ale nezaujalo mě to, kromě dvou věcí, jejich novýho hitu, který jsme si taky hráli, z Jonas Brothers, tak tuda tu věc. Yours If You Want It, to byly společně s Jordanem Davisem, to se taky povedlo, tato ukázka. No a teď jedna holka, která na mě udělala velký dojem, to je Taylor Ray. Tato je její nová věc, která se jmenuje

od roku 2012 vydává. Tohle je ukázka z jeho posledního alba. Společně s ním taky Sean Austin. Tato další

jsem říkal na začátku, novou desku má třeba i Carly Pearce, ale tu si dáme za chvilku. Také, jak mi ty myšlenky hrozně lítají, tak novou desku má i třeba, nebo bude mít Miranda Lambert. Zatím vydala 4 věci. Takový country soulový, zní to moc pěkně. Poslouchejte sami, tady je Miranda.

Sunset Marquee podle Miranda Lambert, takový country disco. No, protože si myslím, že to zní hodně dobře, tak si zahrajeme ještě tu druhou věc, kterou jsme tady nahráli z toho připraveného alba, který se jmenuje Crisco, které ještě jednou Miranda Lambert.

vyvine, anebo nevyvine. To se uvidí. Každopádně tohle je současně velký hit pro Elu a Morgana. Ella Langley, Morgan Wallen. Parádní track. No a druhá vysílací hodina.

Can't Love You Anymore. Velký hit pro Elu, Langley, Morgana Wallena. Ale v současné době tedy nejhranější track v Americe se jmenuje Be By You. Tak to je samozřejmě velký hit v Holiday Country, taky zaznívá často.

Bet on That. Tak se jmenuje tato ukázka. Jinak tohle je Blake Whitten. Vydal celý album, který se jmenuje Something to Say.

Summer You Were Mine, tak tohleto je Stella Lefty, její album Long Way Home. No já jsem si vzpomněl jednu starou věc z roku 98, dost podobnou. Tenkrát zářili Dixie Chicks.

tak asi 4 single vyšly z tohohle skvělýho alba, možná 5. Wide Open Spaces, tohle jsou Dixie Chicks. There's Your Trouble. Několik týdnů na prvním místě. No a teď je teda zase na chvilku stará country muzika, rok 97, myslí ta následující věc. Taky měla úspěch tohle Ty Herndon. Ukázka, která se jmenuje It Must

Psy Herndon, jinak věc It Must Be Love. Veliký úspěch tady pro tohoto zpěváka. Malý úspěch měla i třeba Martina McBride, její album Evolution. Tohle je věc Happy Girl.

to je Colin Ray, já si vám myslím, že minulý týden nahrál starou věc od něj I can still feel you. Tohle je další, tentokrát baladická ukázka. Tato věc, která měla taky úspěch, nedostala se sice na první místo, ale jmenuje se tedy Someone You Used to Know.

nenahrávalo, že Michael Jackson je král popu, tak v country muzice je to George Strait. Žlou nic nevydal, bych řekl, já už o něm delší dobu nevím, ale tohle je věc z roku 2009, tedy Gotta Get To You. A tady je Toby Keith, ještě jedna taková podobná věc.

Oh yeah. Tak. Teď takový klídek, co říkáte? No, už se budeme loučit, to je jasný. A tady je ještě jedna taková stařička, už záležitost. To je Garth Brooks. Samozřejmě cover. Co, Bob Dylan, ne? Nebo co? No, Boba jsem neposlouchal, ale každopádně...

Sweetheart. Skvělá basa. No tak tohleto je Ashley Cook, její nová deska. Uvidíme, příští týden se na tuto desku víc podívám a zahraju vám pár věcí, dneska už jsem to nestihl. Každopádně Ashley je taky dobrá, má na kročíno. No a já už mám na kročíno tedy odejít, mějte se krásně, ACX už tedy ne, ale Holiday Country. Občas se mi to bude plíc, ale takhle se mi to líbí asi už teďka víc. Jinak v sobotu v 10 a v neděli ve 20, tak jsou ty časy na Cloud Music Radio, taky na rádiích Sázava, Amerikána. Ať je vám hezky, jinak pokud jste poslouchali teďka v premiéře, krásnou noc. No a pokud bude prýze, tak pěkný víkend, ať je fajn. Čus, nazdárek.

0: rádia.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.

Britská reggae kapela Steel Pulse, u mikrofonu David Hinz a z alba True Democracy velký hit jménem Chant a Psalm, což znamená zpívejte žalmy aspoň jeden denně. Tolik na úvod dnešního Joe Music Radio session na Coloru Music Radio, vlastně 1. záříového roku 2026. Jsem moc rád, že s vámi dnes večer můžu být, protože o prázdninách to bylo tak všelijak podle cestování, podle možností, tak doufám, že jste nezapomněli, že takhle v úterý večer se můžete vyladit na karibský vibration, který z mýho pohledu jsou naprosto nadčasový, po více než 5 dekád a zásadně inspirují i další hudební dění v dalších

Funky Kingston. Zdravíme taky Funky Prahu, Funky Brno, Funky Plzeň, Jihlavu, Znojmo, Opavu, Liberec, Karlovy Vary, Český Budějovice, Český Krumlov, nebo kdekoliv jinde posloucháte právě teď Color Music Radio a úterní reggae speciál. Toto to byly Toots and Maytals, samozřejmě velký legendy jamajské scény a parta, která byla jako jedna z prvních, který v roce 1968 použili slovo reggae, pojmenovali ten nově vznikající žánr, který mu ale předcházeli ještě další klasikové žánru, jednak tam bylo ska a taky tam bylo rocksteady. A králem rocksteady tehdy na Jamajce, vlastně prvním, jedním z prvních zpěváků, který z Jamajky vyrazili do Velké Británie a do světa, byl pán, který se jmenoval Alton Nehemiah Ellis, neboli zkráceně Alton Ellis. A ten by měl narozeniny právě dnes, 1. září 1938 se narodil a žil už 20 let, tady není, od 10. října 2008, ale rád bych na něho vzpomněl, protože jeho muzika je stále živá, nejenom díky několika slavným hitům, jako je třeba Still in Love, který si později půjčil Sean Paul, ale celá ta srdečnost, takže ten jeho vliv je stále hmatatelný taky třeba skrze jeho syna Christophera Ellise, který spolupracuje hodně s Damienem Marleym a s labelem Ghetto Youth International. A všichni, kdo se zajímají o rocksteady a o tuhle tu karibskou muziku, tak dříve nebo později dojdou právě k jménu Alton Ellis. A pokud neznáte, tak rád bych vás teď seznámil aspoň se špetkou jeho nádherný muziky.

Patřil k velkým hvězdám Jamajky teprve, když Bob Marley začínal zpívat, ne? Narodil se 1. září 1948 do hudební rodiny a po krátké kariéře tanečníka začal zpívat už v roce 1959 jako 11letý, a to v duetu Alton and Eddie s Eddie Parkinsonem. Tou dobou hrálo z rádí americké Rhythm and Blues a to byl i směr, kterým se oba vydali za asistence Clementa C. Doda, kultovního majitele a producenta labelu Studio One. A první hit na sebe nenechal dlouho čekat, byla to balada jménem Muriel, která vyšla už v roce 1960. Nasledovalo vícero úspěšných R&B songů pro stejný label a něco i pro Randy's, ale pak Parkins vyhrál talentovou soutěž a vydal se na vlastní dráhu, odstěhoval se do Spojených států a tak duo se rozpadlo. Alton zůstal sám v Kingstonu a pracoval chvíli jako tiskář, než přišel o práci. A to byl impuls, aby zkusil restartovat svou hudební kariéru. Nejprve zkusil další duet s Johnem Holtem, ale ten se pak přidal k Dee Paragonce a tak Ellis byl znova sám a založil si vlastní skupinu Dee Flames. Poté pokračoval v nahrávání u Studio One, kam přitáhl i svou mladší sestru Hortenzi a zároveň ale nahrál i pár fláků pro Dodova největšího konkurenta Duke Reeda a jeho label Treasure Isle. I to je důkazem, že Alton měl pro svůj talent a hlas zcela výsadní postavení a že mu to Clement toleroval. Ještě v roce 1965 nahrál Alton s Hortenzi pecku Don't Gamble with Love, která byla v rytmech R&B. Tou dobou už ale místní ska začalo zpomalovat do rocksteady a začalo se asociovat s Rude Boys, rváči na jamajských dancehallech, rozumíte, tančírnách. Stejně tak zvolnil i Alton, který ale k tématu měl zcela jasný anti-Rudy postoj, který referoval mimo jiné v písničkách Don't Trouble People, Dance Crasher, anebo třeba Cry Tough. Alton společně s Dee Flames pokračovali v nahrávání, z kterých je třeba zmínit hlavně hit Girl I've Got a Date, který jsme si právě teďka zahráli. V roce 1967 pak vydal song Rocksteady, který prvně referoval k tomuto novému žánru, jehož králem se brzy stal. Tak tolik aspoň ochutnávka začátku kariéry Altona Ellise, který žil do roku 2008, tuším, že to byl rok 2000, kdy se zjevil v Praze na festivalu Airy Beach, věčné díky za to pro pány Mighty Lemona, One Heart Mana a Mufa, který to tehdy pořádali, a to bylo velký zjevení Alton Ellis v Praze v roce 2000 a 8 let později odešel, ale jeho muzika tady s náma zůstává a když už teda zmiňuju tuto legendu příležitosti vzpomínky jeho dnešního narození 1. září, tak bych vám rád zahrál ještě jednu věc, která se jmenuje poeticky Proč ptáčci následují jaro.

No a když už zmiňujeme o tom Elise a měl by dnes narozeniny, tak bychom si měli taky zahrát jeho asi ve světě nejznámější single, samozřejmě Still in Love. Právě teď tady posloucháte Color Music Radio. Na úvod malá vzpomínka na Otona Elise, budeme taky vzpomínat na Nicodemuse nebo Yabiyu, ale taky i nový desky za už za malou chvilku.

Takže už jsme u novinek. Začínáme jedním překvapením. Samozřejmě Bob Marley and the Wailers a song jménem Who the Cup Fit, ale v remixu Salama Remyho, který před týdnem vydal celý mixovaný album, nebo v reggae, nebo v hip-hopovém světě se tomu říká mixtape. Který se jmenuje Museum Megamix Volume 1 Bob Marley, kde si Salam Remy poddal songy Boba Marleyho and the Wailers. Některý z nich je takhle přímo zremixoval. A tady tímhletím songem to právě začíná celý. Tak kdybyste měli chuť, máte něco málo přes 4 hodiny, přes hodinu, a najdete to pod hlavičkou Salama Remyho. Tolik na úvod dnešních novinek a hned se dostáváme k prvnímu velkému regulérnímu albu a k synovi Boba Marleyho Kimanimu, který vydal novou desku jménem Love and Energy. My jsme si v průběhu jara hráli několik singlů, který tuto desku předznamenávali. Ty nebudeme opakovat, ty si můžete najít když tak v archivu na herohero.co/kolíbal, pokud jste VIP posluchači tohoto pořadu. A pro vás každopádně všechny ostatní, takhle to album nový začíná. Věc jménem New Creature. A my si pak dáme ještě jednu věc, v který hostuje Sizzla Kalanji a neje zdaleka nejenom. A která se jmenuje War in a Babylon. Jako song Maxe Romeo. Tady Kimani Marley z novýho alba Brand New. Visionary.

Kimani Marley, tři ukázky z jeho z Brusu nového 8. studiového alba, který se jmenuje Love and Energy, a o kterým jsem se teďka pročítal zajímavosti. Ten první song, který jsem vám zahrál, New Creature, nebyl novinkou, nicméně byl to vlastně první ochutnávkou, která vyšla už před několika lety, na kterou potom navázal song Love and Energy ve spolupráci s Lutan Faye a Ibemar, z dalších hostů Sizzla, Egyptian, Anthony B, Agent Sasko, Bugle nebo Andrew Tosh. A spolupracoval na tom produkčně taky typek, který se říká Riff Raff, známý muzikant z Jamajky, který spolupracuje s mnoha dalšíma lidma a který i dal dokupy několik rhythmů, nicméně Kimani Marley sám byl koproducentem té celé desky. A my jsme si zahráli schválně takhle variabilní, nejprv na jabingy, potom takovej trošku hip-hopovej feeling a na závěr takovou úplnou intimní baladu, jak to popisuje sám Kimani. A myslím, že to je zajímavá deska a Kimani byl vždycky z té rodiny Marleyovic takovej dejme tomu víc urban, jakože měl vždycky blízko k hip-hopu, zároveň hrál ve filmech, objevil se ve slavný gangsterce Shatas spolu se Spraga Benzem, nebo taky v jamajském love songu jménem One Love. To znamená, že i hraje ve filmech a ta jeho muzika vždycky byla, myslím si, že žije někde v Miami nebo někde tam tím směrem na Floridě, tak to bylo vždycky takový trošku šmrnclý tím i ženským vibem té Ameriky. Nicméně tato deska je takovým z mýho pohledu zajímavým návratem vlastně sama k sobě. Prej Kimani si potýkal se zraněním nohy, když začínal vlastně s tím letou věcí, to znamená, že pravděpodobně se taky reflektuje třeba s jeho věkem a tak dál. Nicméně velký big up pro něj a držím palce s touhletou novou desku, ať se dostane k lidem. Vybral si teda datum vydání velmi nabitý, protože 28. srpna vydali desku snad úplně všichni. Jako ve smyslu toho, že těch velkých desek je opravdu hodně. My si dneska budeme vedle Kimaniho taky povídat o Gentlemanovi a taky o Kabaka Pyramidovi, což jsou další dvě hlavní reggae alba, který vyšly teďka v pátek. Zároveň ale ten den vyšla velká spolupráce Eriky Badu s Alchemistem, to znamená, že se hodně píše taky o této neosoulové události. A ten konec srpna je často nabitej, co se týká vydávání alb, taky z jednoho důvodu, že když to stihnete vydat do konce srpna, tak máte šanci být nominováni na Grammy, který se budou rozdávat na začátku příštího roku. Pokud vydáte album až po 30. srpnu, tak spadáte potom do toho dalšího roku, to znamená, že třeba Chronix, který vydal loni na podzim desku, tak má vlastně šanci vyhrát teď v tom nadcházející Grammy, ale bude to mít těžký, protože těch zajímavých alb vyšlo teda sakra hodně. Dost bylo slov, radši se budeme hrát muziku a spojení Kimani Marley a po něm přirozeně navazuje Gentleman, který vydal teda stejný den desku. Možná se nedomluvili, oni jsou kámoši. Svýho času taky spolu vydali velmi zajímavý společný album jménem Conversations. Nicméně Kimani vydával v Americe a Gentleman vydává hlavně v Německu, kde je doma. Narodil se v Kolíně nad Rýnem a když jeho žena je z Jamajky, tak stále drží základnu v Německu, kde je i jeho kapela. A svýho času byl největším hvězdou reggae v Evropě. Když si dáte rok 2002, když vydal svoje slavné album Journey to Jah, tak Gentleman byl opravdu totálně na špičce. Hráli ho německý mainstreamový rádia a cestoval po stadionových show. Dneska už to možná není takhle v takovémhle hypu, nicméně má svůj velký respekt napříč scénou reggae i hiphopu. A to, že vydal teďka nový album, je určitě pozoruhodné. Si pojďme dát taky několik ukázek, protože tady koukám na Apple Music, tento album, který se jmenuje Gratitude, vděčnost, má škatulku pop, ale z mýho pohledu to teda vůbec pop není. Ochutnejte sami.

0: Gentleman's Alba Gratitude, na úvod to byl single Lion, a tohle to už je druhý song jménem I'll Be There, v kterém hostuje Meleku, což je syn Sizzla Kalandžiho, a další ukázka už následuje, který hostuje portugalský Richie Campbell, věc jménem Same Struggle. Pram, pram, pram.
1: Lock the door and pull curtain, just like in an I'm certain.

Gentleman z alba Gratitude, leto je aktuální single Man and Friends, tak posílám všem real friends out there. V tomhle songu hostoval Colly Buds z Bermudských ostrovů, taky starý kámoši. A my se máme poslední ukázku z této desky, která vyšla teď v pátek, poslední srpnový pátek, najdete na ní 17 tracků. Mezi dalšími hosty se objevuje i Jamil a Clay, taky starý parťák Christopher Martin, který ho pozval poprvé do Evropy právě Gentleman. To bylo kdysi dávno, v rámci toho navštívili pražskou Lucernu. V posledním songu, v posledním hostem je taky Michael Patrick Kelly z Kelly Family. Což mě docela šokovalo, nicméně ten jejich song vůbec není blbej. Ten možná trošku nejvíc padá do kategorie pop, ale toto je pořád Jam Music Reggae Session, takže my si dáme spíš straight reggae think, a to sice duet s Capletonem, který se jmenuje They Don't Care, že by mluvili o Babylonu. Gentleman z alba Gratitude a za chvilku už ukázky z novýho alba Kappa Pyramid.

0: it up again.
1: Bram, bram, bram, bram, Kabaka Pyramid. Vydal nový album jménem The Lyrics Tape, který odkazuje na jeho legendary mixtape, kterým se představil světu před nějakýma více než 10 lety. A vlastně v podobném konceptu, vlastně trošku mixu reggae a hiphopu, je podaný právě tady tenhle ten The Lyrics Tape, který odkazuje vlastně znova k tomu slovu mixtape, ale zároveň připomíná, že v případě Kabaka Pyramida je dobrý sledovat každý slovo v jeho textu, protože každý má nějaký význam. On je výborný textař, který odkazuje opravdu k spousty aktuálním věcem. Tak poslouchejte pozorně, dáme si věc jménem... Stand Firm. Jo, pull up the tune, pěkně od začátku od toho intra.

Brand new, kabaka piramid. Yeah. Na tomhle projektu se do třetice podílel Damian Marley a label Ghetto Youth International. Za svou minulou desku Kabaka získal Grammy za album The Calling. A i tohleto se hodně dobře poslouchá, hodně mě baví tato fusion reggae hiphopu. Takhle blízko k sobě tyhle ty žánry samozřejmě mají ve své originalitě, ve svém původu. Potom jsme se tady povídali xkrát, tak nebudu se opakovat. Každopádně všem, koho baví tenhle sound, doporučuji Volume doprava. Příjemný večer, příjemný poslech, posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session. A my jsme v segmentu novinek, Kabaka vydal svoje nový album taky v pátek 28. srpna 2026.

Posloucháte Conor Music Radio a Reggae Special Jam Music Radio Session. A tohle je další nový album, který nahrál jamajský zpěvák jménem Diany, psáno D apostrof Y A N I. Jeho první velký album se jmenuje Live Life and Prosper. Předtím vydal jenom jedno EP a tohle je první velká deska, která vyšla teď 21. srpna. A o produkci se postaral Karim Remus Burrell, s kterým jsme tady před lety dělali živý rozhovor přímo z Kingstonu, syn legendárního producenta Filipa Fatise Burrella, který zakládal Exterminator Records, kde natáčeli zásadní věci, třeba Luciano, Dean Fraser, Sizzla Kalanji a mnoho dalších. No a jeho syn Karim, přezdívaný taky Remus, pokračuje samozřejmě v producentských stopách a dělá to ale po svým, nejenom, že natáčí nový zrevitalizoval archívy svého táty, ale dělá taky svoji vlastní muziku a hodně zajímavou, hodně krásnou muziku a právě tato deska od Dianyho to dobře, to moc hezky potvrzuje, protože se to skvěle poslouchá. My jsme se dali věc jménem Journey, který je takový nádherný gospelový sbor, jak kdybyste šli do kostela a ten gospel je tam na začátku a na konci té desky. Mezitím je tam celkem je to 11 tracků a pro někoho možná hodně R&B sound, nicméně furt straight origin Jamaica music. Dáme si věc jménem Bloomin a pak ještě jedna nádherná. Příjemný poslech živýho vysílání takhle v noci na koloru. Tohle to je Diany.

si ukázky z nového alba od Dianyho, prvního debutového alba. Tak a my segment novinek zakončíme novým releasem, když předpokládám, že už to bylo nahraný dávno, dávno, teď to jenom akorát znova vyšlo. Not Giving Up, legendární Freddie MacGregor. A za malou chvíličku konečně další téma dnešní session. Těch novinek bylo hodně, ale myslím, že rozhodně stály za představení, aspoň v této podobě, takže nevzdávejte to, ještě chvilku vydržte. A pokud usínáte, tak si předplaťte herohero.co/admiral Kolíbal. Můžete si to zítra pustit, kdykoliv se vám zamane. A nebo potom se střih v neděli od 22. hodiny. Což je trošku praště jako úhoď. Ja? Kdybyste chtěli nějaký dřívější čas pro tenhle speciál, budu moc rád, když mi napíšete lukas@radiocolor.cz, dáte mi shout, že posloucháte. A kdyby vám to tak jako vyhovovalo,

Mě zajímalo, kdo teď posloucháte Live and Direct. V premiéře 23 hodin 17 minut. My jsme po dlouhatánském segmentu novinek se teď posunuli hluboko do éry Rabadabu 80. let. Tohleto je na mikrofonu pán jménem Nicodemus, vlastně jménem Cecil Wellington, který se narodil v roce 1957 a před pár dny to bylo 30 let, co žil předčasně, opustil hmotný rozměry. A tak jsem u té příležitosti napsal velký článek k sobě na web na Jam Music, abych vzpomněl jeho důležitý odkaz, protože byl velmi zásadní postavou DJingu, jak slyšíte, on spíš vypráví, vlastně rapuje, toastuje a vlastně byl jedním z důležitých hlasů té rabadabový éry, která přišla, dejme tomu někde se skonem Boba Marleyho, kdy do té doby to vlastně bylo hodně roots reggae a potom Jamaika hledala nový sound a protože v dancehallech bylo spousty MCs na mikrofonu, tak z toho vlastně vzniknul rabadabová éra a my máme v Praze večírek už snad 13 let, který je věnovaný právě týhletý éře Rabadabu, jmenuje se Rabadab Fridays, je to vždycky jednou za měsíc, první pátek v měsíci a tento týden začíná nová sezóna a taky nový prostor, kam se tato akce přesouvá. Ten nový prostor je Ungeld, to znamená úplně týnská ulička za týnským chrámem, kousek od staroměstského náměstí. Pořádají to na Fenraf Reggae Rulers už celých těch 13 let, to znamená Razdred a Roland Blow jsou samozřejmě rezidenty tady tohohle večera, vždycky se tam zvou různé další hosty a hrajou strictly vinyl, jenom ať už 7-palcový nebo 12-palcový, to je jedno, ale vždycky to jsou vinily a Nicodemus samozřejmě v jejich selekci nechybí. Navíc tento pátek to bude open mic edition, to znamená, že jsou zváni i zpěváci a DJs v tom jamajském slova smyslu, aby přišli taky něco dát na nějaký instrumentálky. A tak tolik jedna ze dvou pozvánek na tento týden, ta druhá potom proběhne hned o den později a bude velká mezinárodní, k tý se za chvilku dostaneme, teď pár songů věnovaných právě Nicodemusovi, nebo respektive jeho tvorbě.

albu DJ Clash 3 The Hard Way, což vlastně trošku odkazuje k tomu, co se bude dít v sobotu. Zároveň vlastně k jamajské tradici to sound clashování, ať už u mikrofonu, anebo celých soundů, nebo selektorů. A 3 The Hard Way znamená, když to je combination, v který hostují hned tři zpěváci nebo DJs. Nicodemus svou kariéru DJ u mikrofonu začal v roce 1976 u sound systému jménem Socialist Roots po boku selektora Dannyho Dreda. Už dva roky později pak Prince Jammy propojil se soundem Tape Tone, kde si Nicodemus vybudoval silnou pozici na kingstonské dancehallové scéně. Jeho hluboký a okamžitě rozpoznatelný hlas býval přirovnán třeba k lidem, jako jsou jako Billy, Prince Farai nebo Prince Jazzbo. Ale Nicodemus si brzy vytvořil vlastní styl a především pověst DJ, který byl ve svém živlu přímo u sound systému a freestyloval naživo v ten moment. Na přelomu 70. a 80. let začal stále výrazněji prosazovat také ve studiu. V roce 80 na sebe nejprve upozornil kombinací Jamaican Rockers Hop s Rankin Trevorem, která patřila k velmi úspěšným nahrávkám. Potom přišla série populárních singlů Gunman Connection, Bone Connection, který jsme si dávali, právě Hail Nico Dread jsme si jaký hráli, nebo Bubble Nicodemus Bubble, anebo Tabby's Daddy. Nicméně zásadní potom byly v té době jeho session s Roots Radix ve studiu Channel One, nahrávky, které produkoval právě Henry Junjo Laws, to byla právě ta Bowman Connection třeba, a to byl vlastně jeho průlomový hit i za hranice Jamajky. Dále potom přišel rok 1985, skáču už rovnou takhle, protože v roce 85 King Jammy, tehdy ještě Prince Jammy, vytvořil ten slavný digitální rhythm jménem Slang Tank, kterým způsobil digitální revoluci na Jamajce, co se týká instrumentálek, ale vlastně i hudební produkce. A Nicodemus samozřejmě na tomhle slavným rhythmu má taky svoji věc, která se jmenuje Eagle Feathers, neboli Orlí peří, kterou si dáme za malou chviličku. A teď, když si hrajeme instrumentálku v podání právě Roots Radix, tak můžu číst ještě něco z toho velkého biografického textu, který najdete u mě na webu jahmusic.net, psáno Jahmusic. Tak přes všechny studiové úspěchy byl Nicodemus stále především DJ's DJ. Právě to, že byl schopný freestylovat přímo na akci, bylo jeho velkou předností, a ta improvizace, timing a způsob práce s rhythmem ovlivnili další generace DJs, jako třeba Early B, Supercat, Profesor Nuts nebo Chuck Demus. A právě Chuck Demus si svýho času dokonce říkal Nicodemus Junior na jeho počest. Dávno ještě předtím, než se proslavil potom tím velkým hitem Murder, She Wrote po boku Pliersa. Nicméně zvláštní kapitolou Nicodemusova příběhu tvoří jeho dlouholeté přátelství se Supercatem. Nebylo to spojení, které by vzniklo až ve studiu. Znali se ještě z dob před svým velkým hudebními kariérami a oba se pohybovali tehdy kolem jamajských dostihů a koňských stájí. Že by sáskaři. Supercat později Nicodemus označoval, Nicodemus se označoval za jednu ze svých velkých inspirací. Jejich cesty se výrazně propojily znovu v polovině 80. let kolem soundu Stereo Mars. Supercat byl tehdy etablovanou hvězdou legendárního týmu Kilimanjaro a dle svých vlastních vzpomínek potom sound opustil právě proto, aby Nicodemusovi pomohl s návratem. A tak odešel ke Stereo Mars a to byla zlatá éra tohohle soundu, protože tam byl Supercat, Nicodemus, zároveň třeba Buru Banton, Tenor So, Katy Rungs, Yami Bolo, U Brown a parta dalších budoucích legend. Tak to bylo někde kolem roku 1985-1986 a právě tehdy natočil tady tu věc na rytmu Slang Tank.

Mimochodem, tady tenhle ten slavný rytm vzniknul na japonských kláveskách Casio. A ten výrobce toho Casia, což byl nějaký japonský inženýr, vůbec netušil, že, co tím způsobil na druhé straně světa. Mimochodem, Jamajka to vlastně trochu vrátila do Japonska zase zpátky, protože Japonsko je dlouhodobě jedním asi ze tří největších odběratelů japonských singlů a jamajská kultura v Japonsku je překvapivě velmi fungující spojení. A i to vlastně odkazuje k tomu, co se bude chystat v sobotu, tak já to nebudu už protahovat a prozradím, že v sobotu proběhne po 7 letech v Praze Sound Clash, kterýho se zúčastní Fire Sound z Drážďan a z Olomouce dorazí Kancha Soldiers, který jsou prej aktuálně jediný sound v Čechách a na Moravě, který má chuť clashovat. Clash je totiž taková specifická disciplína. Prezentace soundu a zároveň pokoření nějakého jiného soundu a děláte to pomocí muziky a speciálních dub plates, nahrávek, který si necháváte nahrát ve speciálních verzích právě pro vás a pro váš sound. A aspoň od Kancha Soldiers osobně vím, že se na tuhle akci chystají už několik měsíců a investují velké peníze do nahrávání na Jamajce. A tak jsem hodně zvědavý, protože máte jedinečnou možnost slyšet tyhle ty dubplaty pohromadě právě na Sound Clashi a vím, že i Fire Sound z Drážďan prej mají hodně nabitý dubbox. Takže událost pro Soundboys a všechny lidi, kteří zajímá reggae dancehallová kultura, už tuto sobotu v prostoru Salo Salo, což je na ostrově Štvanice, součást klubu Fuchs 2. Akce se jmenuje Melting Pot Sound Clash a vedle toho samotného kleše tam proběhne ještě zároveň vícero muziky, protože bude tam velmi vzácný host z Japonska. Japonsko, Jamajka mají něco společného. Hodně společného a bude to jeden z členů legendárního soundu Mighty Crown, největšího soundu v Japonsku, který ho bude ještě podporovat na mikrofonu zároveň Hugo T. Akce začíná už docela brzo, protože bude ještě warm-up venku na terase. Více informací u mě na webu jammusic.net. Akce se jmenuje Melting Sound Clash, Melting Pot Sound Clash a proběhne už tuto sobotu 5. září leta páně 2026. A teď už spojení Nicodemuse s jeho Breda from Another Mother Super Catem a zároveň tam ještě hostuje Junior Cat a taky je tam Junior Demus a je to slavný song jménem Cabin Stubbin. By the way, odsoudili pána, který nechal zastřelit Tupaka Shakura. Velká událost, že by se dočkal opravdu posmrtně spravedlnosti. Now it's time to be a special

Ženy Nikodýmus sa mu povedlo z éry Rabadabu dále pokračovat i v éře digitálního dancehallu a koncem 80. let se znovu naplno propojili cesty Nikodýma a Superketa. Společně vystupovali v Británii a jejich přátelství se následně přeneslo pod hlavičkou Katova labelu Wild Apache. Výsledkem byla právě ta mocná combination Cabin Stabin a tato nahrávka hodně tehdy uspěla ve Spojených státech a znovu obrátila pozornost k oběma autorům a jejich katalogu. Oba ještě pokračovali dalšíma věcma jako I and I Prerogative nebo novou verzí Dog is Better than a Gun. A kolem Wild Apache se postupně vytvořila sestava, v níž vedle nich stály Junior Demons a Junior Cat. Vyvrcholením bylo album The Good, The Bad and The Ugly and The Crazy z roku 94. Jamaica Observer ho později zařadili mezi nejlepší hardcore dancehallová alba té doby a čtveřice se společně objevila taky ve westernovém stylizovaném videoklipu Sculptem, což bude poslední song tady tyhletý vzpomínky na Nikodýma. To tehdy byla pro něho pozoruhodná druhá kapitola jeho kariéry. DJ, který se prosadil ještě před nástupem Yellowmana a digitální revolucí, se najednou pohyboval po boku Superkata v době, kdy se dancehall star výrazněji prosazoval v New Yorku a celých státech. V roce 92 mu vyšlo album Old Veteran a jako samotný název vystihuje dokonale tu pozici, kde tehdy Nikodýmus stál na scéně. Veterán, jehož kořeny sahaly až k systémové kultuře 70. let, ale který stále dokázal držet krok s novou generací. V roce 95 ještě vydal desku Dancehall Giant a absolvoval 7-týdenní turné po západě Spojených států s umělci kolem sanfranciského Positive Sound Massive. Takže ještě krátce před smrtí tehdy aktivně vystupoval a nahrával. Jenomže 26. srpna 1996 zemřel na komplikace spojené s cukrovkou v pouhých 39 letech. Takže Niko, rest in peace. A poslední song, který si právě dáme na jeho počest v rámci toho, že to bylo 30 let od jeho odchodu, tak bude právě song jménem Sculptem, vzpomínka na Nikodýma a jeho spolupráci se Superkatem. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session, dnes až do půlnoci a potom samozřejmě pořad DJ Ramela After Mood.

Color Music Radio.